svar. Jag som når, jag som når. Jag som u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Zdaj nač več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas nor,